nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste,

na zemi, trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér.

0: Tyme. Vlízali po kriaku chodiači sverbe husk a do kroku sobi spívali.
1: Pha, a teper sa čudujte,
0: povila už nebarz urazená múcha a slidovala sverbe husk, što na toto povídať.
1: Ona už znala, kto suť toto chodiači sverbe husk, za to sa teper len tak popi dni smiala.
2: A ty, što sa smieš, ha? Što nevidíš, čo sa tu robiť?
0: Zvidovali sej.
1: Pravi, že vidžu i barz dobrý znam, što sa tu díje,
0: odpovila tvrdo múcha. No naraz sa sverbe husk začali smiati, bo tot chodiači sverbe husk ich kckali, keď tak sobi vlizali po kriaku. A čím vše byli, tým veci sa sverbe husk čudovali. Što ska im na tých chodiačich sverbe huskách nesidilo?
2: Aha, tať oni majú i nohy.
1: Što nohy? Ale popozerajte na toto čorné točke, što majú na sobi.
0: A jaké sú drobnenké? Nevychodili z úžasu, keď sa toto chodiači sverbe huske približili až ku ním. Lemže toto iši nebylo všetko. Chodiači sverbe huske sobi vyšli na samej verch kriaku. 3, 4, 3 Povili všetky naraz i začali letíti. A tomu už sverbe huske nijak raz nerozumili.
1: Iši ste fur na to neprišli,
0: smiala sa z nich múcha.
1: Tať to suť bobrunk, što ich nepoznáte?
0: Bobrunk, zopakovali sverbe husk. No oni nikda také slovo nečuli, ani nikda bobrunk nevidili.
1: Tak teper to už znáte. Ja im vám to takoj chotila povisti, lemže keď vy ste byli tak...
0: Keď tu naraz pri kriačku zjavilo sa divčátko.
1: Aha, bobrunk!
0: I chopila jednu z nich do ruke. Sverbe huske oni mili i čekali, što hoče divčatko zrobiti, a ono dvihlo ruku s bobrunkou ku nebu i bisiduje.
1: Bobrunočko riamba, kde je tvoja mama?
2: Za horami, za dolami, što tam robiť?
1: Pivo váriť, bzzz až do ní.
0: A jak to divčatko dopovilo, bobrunka vletila rívno do neba. I tak sa sverbe huske zás naučili dašto nové. Kto znať, koho spoznajúť na ďalšiu osiň.